0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme významné osobnosti i zkušené biznismeny. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Radkem Schillerem. Radek prošel kariérní cestou od finančního zprostředkování přes menší majetkově poradenskou firmu ke svému vlastnímu investičnímu butiku. V současnosti je majitelem firmy Multi Family Office. Dámy a pánové, Radek Schiller. Ahoj Radku.
1: Ahoj Tomáši.
0: A já tě tady vítám. My jsme si na začátek povykládali, jak jsme úspěšně cestovali. Ty jsi jel z Nového Boru, já jsem jel z Olomouce a oběma nám to šlo od ruky, tak já doufám, že nám to půjde i teď. Začneme rovnou. Odkud pocházíš?
1: Já bych ještě chtěl poděkovat za uvítání. Pocházím ze severních Čech, narodil jsem se v České Lípě, kde jsme s rodiči a s bratrem starším do mých 2 let bydleli a potom jsme se přestěhovali do Nového Boru, kde jsem vlastně žil do svých 20 let, než jsem utekl do Prahy a do Londýna a prostě do světa.
0: Jsi to vzal rychle od toho 0 do těch 20. Ještě tě trošku v těch severních Čechách přidržíme. Nový Bor, to je město spojené se sklem, že jo, se sklárnami. Měli jste v tom nějaké zázemí, nebo?
1: Paradoxně naše rodina vůbec, musím říct, byť sklářů je tam opravdu hodně. A ta tradice je tam dlouhá léta. Naši prakticky jsou dělnického původu za socialismu, jako většina asi lidí byla v tu dobu. Taťka dělal v ovoci a zelenině, mamka v lustrech kamenický šenov a pak pomáhala po převratu taťkovi ve firmě s ovocem a zeleninou. Takže to je asi situace, jako ve které jsme byli.
0: To období toho socialismu, to bylo takový bezstarostný období, že jo? To vlastně bylo doba, kdy se jezdilo různě na dovolený do Maďarska a tak dále. A já právě vím, že ty máš taky takovou jednu vzpomínku od Balatonu, kterou jsi mi vyprávěl, tak se o ní poděl.
1: Jo, to mi bylo asi 6 nebo 7. Měli jsme jet na první dovolenou právě k Balatonu do Maďarska. A já 2 dny předtím jsem si zlomil u potoka malíček, takže naši měli o zábavu postaráno. Rentgen potvrdil zlomeninu, dostal jsem sádru. Ale i přesto jsem se cítil dobře, tak jsme vyjeli. Úmorná cesta 120 LKM starou, kdy jsme to uvařili asi 2x.
0: To k tomu patřilo, jo?
1: jo, to bylo hezký, jak se kouřilo z toho motoru, ale taťka už na to měl různý vychytávky, jak urychlit to chlazení a to, tak to bylo dobrý. A pak jsme tam dorazili, no a musím říct, že bydleli jsme tam v kempu u Balatonu, relativně blízko, a když jsme se začali, jako šli jsme do toho Balatonu, tak já jsem dostal velký igeliťák na ruku, aby se mi hlavně nenamočila ta sádra.
0: Že se to rozmočilo, že jo?
1: Přesně tak, tak mamka mě tam takhle hezky jako vybavila. No a jako vzpomínky na Balaton jsou skvělý v tom, že člověk šel třeba 200 metrů a měl vodu po pas, takže nějakých třeba 80 cm, takže to bylo takový jako hodně mírný, bych řekl. Nicméně to, co jsem tam zažil a to, co bylo asi pro mě to nejzásadnější, krom toho, že jsem byl poprvé v zahraničí, tak já jsem od dětství rybařil, tak jsem si tam sebou vzal prut a vedle toho kempu byl ještě menší rybník, a tak jsme tam hned nahodili, když jsme přijeli, a byl první záběr, tak to seknu a jak tahám z vody, tak se to vůbec nehýbe doprava doleva jako standardně u ryby. No a najednou prostě metr přede mnou se vynoří spod vody želva asi 30-40 cm.
0: Želva? No, Maďarsku?
1: Želva, já jsem to nechápal, sladkovodní nějaká to musela být. Tak se na mě podívala, otevřela tlamu a ten háček mi pustila. Takže já jsem hned běžel za rodičem a hlásil jsem to, že tady jsou želvy a jako co mám dělat. Takže to bylo taková pro mě jako nejlepší asi věc, co jsem chytil krom ryb, tak byla želva. No a potom vzhledem k tomu, že jsme tam lítali samozřejmě po celém kempu a takový standardní volno a byly tam i nějaké spřátelené rodiny, takže asi zhruba za 8 až 9 dnů už mě ta sádra občas mi tam zateklo, takže už se trošku jako rozmokvala. Tak mamka se mě ptala, jestli mě to ještě bolí, jak jsem říkal, že ne, tak mi to rozstříhla. Ano, rozhýbával jsem malíček asi jeden den, jak byl stuhlý, ale paradoxně byl srostlý, takže jsem ještě zhruba 3-4 dny se mohl už potom koupat i bez té sádry a užít si to naplno.
0: Prostě tělo si poradí.
1: Úplně perfektně.
0: Jak jsi mluvil o té 120, kterou člověk jako uvařil, my jsme taky měli doma 120 a to bylo jako pravidelný. A pamatuješ se na ty finty, jak se to dělalo, když to začalo vařit, tak se otevřeli okna naplno, zapalo se na plný CR stupení.
1: Jo, táta nám dával taky tyhle ty rady, přesně tak, a potom tam ještě mamka mávala ručníkem do toho motoru, aby se to jako rychleji odpařovalo. Přesně tak, takže to byly zajímavý výlety, přímhle s tím, souhlasím.
0: Jinak to Maďarsko, že jo, to bylo takový ten Balaton, to byl takový naše moře, on to byl takový velký bahňák, že jo, obrovský rybník, dlouhý 80 kilometrů, ale mělkej. A pamatuješ, co se vozilo, že jo, z Maďarska? 1,5-litrová kola a šampon takovej opalizující značky Melinda. Pamatuješ na to?
1: Ty bláho, tak jak jsem byl asi možná menší, tak rodiče možná něco takového tam koupili, ale pamatuju si, že jsem, že mi tam koupili vlastně první v uvozovkách západní, byť to bylo na východ, ale s emblemem západu mikinu, kterou jsem potom nosil vlastně první, druhou třídu a úplně jsem si ji oblíbil a byl jsem v ní strašně jako spokojený a říkal jsem si, tyjo, to mám z té ciziny a bylo to moc příjemný.
0: Takže jak vlastně vzpomínáme na ten socík, že jo, tak já jsem taky pamětník a tam bylo super, když jel někam do zahraničí, že se dělali ty seznamy, co se odkud vozí, že jo, tak z NDR se vozily záclony a vofalor. To byla aviváž. Tak, že z Maďarska se vozila ten šampon, ta Melinda a ta Coca-Cola, jo, tak to bylo jako ta legrace, představ si, že si jedeš koupit 1,5-litrovou kolu do Budapešti.
1: Neuvěřitelný. Z dnešního pohledu absolutně jako retro, brutální.
0: Ale měli jsme to tak, že jo?
1: Jo, určitě. No. Užívali jsme si tam právě i tyhle věci a byli jsme tam i na nějakém bazaru jejich místním. A teď tam člověk viděl těch hodně džín třeba vyrovnaných, což tady vůbec nebylo.
0: Jo, v takových těch komínkách.
1: Jo, neuvěřitelný. No. To byl svět prostě a mamka právě nám tam taky dokoupila nějaký oděvy a bylo to prostě na tohle úplně, jsme si říkali, jo, co to je za svět, jak to, že tady mají tolik věcí a my ne, a bylo to pro nás takový první poznání, jak to i někde mimo může fungovat.
0: A to vlastně si vyjel jenom do vedlejšího státu, že?
1: Relativně jo.
0: MLR.
1: Přesně tak.
0: Ty jsi mluvil o tom, že jsi tam rybařil, že jsi teda místo ryby chytil želvu. Rybaření, to je něco, co tě provázelo i dál, nebo to byla taková chvilková letní záležitost?
1: No, vlastně lásku k rybaření mám až dodnes. Nicméně začal jsem někdy v tomhle útlém věku i přes rybářský kroužek, předtím jsme pytlačili u nás na vesnici, nikdo nás naštěstí nechytil, ale pak jsem to zoficiálnil a měl jsem normálně lovecký lístek, nebo lovecký prostě rybářský no. Lístek, přesně tak. A oficiálně jsem teda jezdil na sportovní rybníky v okolí a chytali jsme. Nicméně to nejlepší asi, co se mi povedlo v Čechách s rybama, tak bylo to, že když mi bylo tuším 13-14 let, tak se mi podařilo na začátku prázdnin zlomit zánartní kůstku. Takže jsem dostal chodící opět sádru a takže jsem díky tomu měl docela zajímavý prázdniny a šli jsme jednou takhle s taťkou právě k jednomu velkému rybníku, většímu rybníku u nás. na takovou 3-metrovou zhruba skálu vysokou v 10 večer na štiku. Protože jsme tušili, že by pod tou skálou mohla být, takže v té době se ještě dalo chytat na živou rybku, že ji člověk prošil vrškem a přidělal k tomu ten dvojháček, já jsem dával.
0: A to už se teď nesmí.
1: Teď už si myslím, že už jenom na mrtvou se může, protože to bylo týrání těch zvířat, to jako jo. No a měsíc krásně svítil, nahodíme, koukáme na to, najednou kačena zmizí, to je ten velký splávek a začne odvíjet.
0: Na zdavějáku.
1: Přesně tak. Takže to znamenalo, že něco tu rybičku chytlo a jede s ní pryč, což štika většinou takhle udělá. No a najednou tam v 10 večer nebo 11 někdo jel ještě na lodičce, to jsem nechápal, takže jsme na něj jako tam křičeli, hele, my tam máme asi jako rybu, tak jestli můžou to otočit, tak to otočili, ještě jeden plavec tam taky plaval, takže fakt jako sranda. No a já jsem někde slyšel od zkušenějších rybářů starších, že by se měla nechat zažrát, až zastaví 5 minut. Tak opravdu jsem se podíval na hodinky, odměřil jsem 5 minut a pak jsem prostě zatosal, zasek a ten prut se mi fakt jako enormně jako prohnul. Tak říkám, tak to bude zajímavý. Od té chvíle začalo 2-hodinový martyrium, kdy jsem fakt cupital s tou sádrou po té skále, zprava doleva asi 10 metrů, různě tam byly kořeny, takže docela sranda.
0: Jakože jsi vodil, jako v té vodě.
1: Ano.
0: Aby jsi utahal.
1: Přesně tak, protože já jsem tam neměl ještě lanko, jako ocelový, posledních třeba 30 cm, což snižovalo potom přetržení, když už to měla v té hubě o ty její ostrý zuby. Ale jenom ten vlasec, takže jsem byl citlivější. A bylo to prostě 30 metrů přitahování k břehu, teď ona zprava doleva a pak to zase vzala 30 metrů, 40, tak znova. A takhle opravdu 2 hodiny. Až chvíli před půlnocí, tam u toho byla taková chatička, tam byl ubytovaný takový starší pán, který se staral v sezóně o lodičky, o půjčování lodiček. Vyklubalo se z něj, že je to neuvěřitelný celoživotní rybář, který byl různě i v Rusku a tak dále, za Uralem a td. A teď přišel a říká, no tak, co tam máte, kluci? Tak my jsme vždycky posvítili baterkou a viděli jsme jenom hřbet, takže to vypadalo tak na 60-70 cm štiku. A on, je, tak to je hezký. No a já říkám, já už jsem unavený, já už jsem byl fakt jako vyšťovený. Tak on říkal, hele, tak jí prostě přizdvihni, aby si dejchla vzduchu a to jí trochu omámí. Tak já už jsem si říkal, hele, to prostě risknu, jestli má prdnout ten lasec, tak prdne. Tak jsem jí přizved a nekecám. V tu chvíli se jenom ona ponořila a jela zhruba 15 metrů podél toho kraje. Přímo na místo, kde byl asi nad vodou zhruba metr, jako takový členěk, na který šel taťka. My jsme měli takový malej
0: podběrák,
1: no. Takže děda, ten pán starší, když to tam viděl, tak říkal, s tím na to nemůžete, tak přinesl asi 2-metrovej s bambusovou prostě násadou, klasický velký. Táta to tam ponořil, já jsem jí fakt do toho krásně přived. A v tu chvíli, když jí táta podebral, tak normálně se objevilo obrovský bílý břicho. A ten podběrák rupnul.
0: Počkej, podběrák nebo vlasec?
1: Podběrák. Aha. Ta násada rupla.
0: Aha.
1: Tak já jsem jim řekl, tyjo tati, táta neváhal, skočil tam do té vody, objal jí. A ten děda přišel, vytáhl jí teda,
0: no.
1: Taťko jí pomohl taky ven a donesli jí právě na terasu té chaty a rozsvítil tam a tam jí položil a měla, když jsme měřili 104 cm a zhruba tak 12-13 kilo a teď mi dal do ruky nůž, abych jí jako zabil. Já, když jsem viděl ty zhruba 1,5 cm zuby, ostrý jak jehly, tak opravdu jsem si to netrouf. A tam jsem zjistil další rychlejší způsob, jak zabít rybu, aby se netrápila, a to je, že se jí u ocasu, jak tam jde ještě páteř k ocasu, přeruší mícha. V tu chvíli...
0: Jaká ta struna, že?
1: Přesně tak. Ta ryba umírá během vteřiny, bez jakéhokoliv trápení, než aby se jí bodalo srdce a tak dále. Takže, no, pak jsme přijeli domů a zajímavý taky bylo, pak když jsme jí kuchali, že v sobě měla raka, normálně snědla raka a ještě zhruba 30 cm velkýho lína. Do té doby nikdo nevěděl, že v tom rybníku jsou líni. A my jsme to zjistili takto a i přesto, že byla takhle nažraná, tak jela ještě po té naší rybičce, takže to je něco, co prostě do smrti nezapomenu.
0: A teď prosím tě, pro mě jako pro nerybáře, metr dlouhá štika je trofejní kus, nebo?
1: Už jo, ano. Už jo. A právě bohužel jsme v tu dobu neznali nikoho, kdo by tu uřízlou hlavu vypreparoval. Takže na to sedly mouchy a tak dále a bohužel...
0: To sežerou.
1: Přesně tak, tak mám asi dvě fotky z té doby, kdy držím já brácha a kdy leží na stole a to je všechno. A zbytek v hlavě, což je opravdu hodně živý.
0: Všiml jsi, že oba ty lovecky zážitky byly spojeny s nějakou zlomeninou?
1: Jo, je to pravda. No. Ty výjimečný asi jo. Doufám, že už se to takhle nebude plnit, ale je to pravda.
0: Prosím tě, až poješ na Sumce, jo. Metrákovýho, jo. Tak to si budeš muset třeba přerazit v obě nohy, jako jo, rozumíš? Abys to vytáhl.
1: To radši zkoušet nebudu, děkuju.
0: Tak. Tím jsme jakoby vzali to dětství, tak řekněme, že tahle doba skončila. Co dál? Kam jsi pokračoval do školy?
1: Pak jsem pokračoval na obchodní akademii do České Lípy. Na gympl jsem nechtěl, to mi přišlo takový moc jako všeobecný, tak jsem chtěl už trošičku nějakou specializaci. Tam jsem si odbul 4 roky, kde mě začala bavit ekonomie. Vždycky mě bavily čísla, takže matika a tyhle všechny vědy, to bylo moje, i bez učení a to mám vlastně do dneška. Já tomu říkám, že mám takový pozitivně prokletí čísly, protože mě ty čísla, ta hlava pořád vyhodnocuje různě sčítám, odečítám, odhaduju, docela přesně dokážu odhadnout různé věci, když se třeba s někým bavím a vztahuje se to, ten rozhovor k nějakému číslu, tak já už si v hlavě, ta hlava mi ho vyplivne a častokrát to trefuju úplně přesně. Zkrátka taková úchylka na čísla, pozitivní bych řekl trochu. No a po obchodní akademii, kterou jsem ukončil maturitou, tak jsem si říkal, že se mi nechce ještě na vojnu, protože v tu dobu byla ještě branná povinnost, tak jsem zkoušel se dostat na vysokou školu, kde ty přijímačky nevyšly kvůli matematice vždycky, protože na té obchodce jsme té matiky tolik neměli, jako třeba na gymplu. Takže jsem šel na rok ještě na euroškolu v České Lípě na angličtinu, kam jsem chodil vlastně na 4 až 5 hodin vyučovacích denně vlastně. To bylo už placený, ale bylo to braný za studium, takže jsem na vojnu nemusel. A aspoň jsem si dokonal angličtinu, že jsem si udělal, zakončil jsem to nějakou státnicí. Nicméně mluvení stále ještě nebylo to ono. A znovu jsem po roce zkoušel ty přijímačky zase, ta matika, i když jsem se doučoval, tak to moc nevyšlo. Mm-hmm. A tak jsem se rozhodl, kamarád byl v té době v Anglii, v Londýně, jako au pair, tak jsem se rozhodl, že bych si rád zdokonalil tu mluvenou i angličtinu a kde jinde, než tam, kde s ní mluví všichni ideálně, nebo celé okolí. Takže jsem napsal jeden takový dopis do jedné rodiny, kde jsem vystřídal vlastně holčinu, která tam se starala o toho chlapečka zhruba rok a už musela jít nazpátek.
0: Jsi jako šel opeřit, jo? Jako chlap?
1: Šel jsem opeřit, no.
0: To je neobvyklý, no.
1: Já jsem to tam...
0: Nemyslím jako, že ty bys třeba nechtěl, jo, ale že ta rodina, jo, je třeba vzala, víš, jak, protože jak malýmu děcku vzít jako chlapa.
1: To je pravda, no. V té době mi bylo třeba 19 už.
0: No.
1: Tak to bylo z tohohle úhlu pohledu možná takový trošku jako nestandardní, to jo. Nicméně asi jak to byl i kluk, jako, tak a ta máma byla rozvedená.
0: A kolik mu bylo?
1: 5.
0: 5 let, jo, takže už takový jako odrostlejší.
1: Trošičku, ano, jo, přesně tak. A ta máma byla rozvedená, tak asi chtěla i k němu nějaký právě mužský vzor trošičku, nebo energii. No a to bylo vlastně v Lutonu, což bylo 30 kiláků severně od Londýna. Tam jsem byl zhruba 4 měsíce a tam jsem strávil prázdniny vlastně s ním a první 2 měsíce, co nastoupil do školy. A To bylo taky zajímavý, protože tam jsem bydlel ve čtvrti, kde jediný, jakoby řeknu bílej, jsem byl já a originální jako Angličan soused od naproti, jinak všichni ostatní byli z Pakistánu, z Indie a byla to taková to čtvrť. Nicméně ty lidi byli v pohodě a sousedi byli úplně skvělí, takže mě to vůbec žádný předsudky jako nedělalo a bavil jsem se tam prostě s těma lidma, bylo to prýma. I s jinýma operama měli jsme tam takovou partičku. No a pak, co čert nechtěl, tak jsem už nějak v tom Lutonu, to nebylo už ono. A právě ten kamarád, co byl v Londýně, tak říkal, ať jdu za ním, že tam určitě něco najdu. Takže jsem tam měl nejdřív na výlet, aby se tam podíval po okolí a pak jsem tam přijel a vlastně v nějaký sámošce byl inzerát, že hledají Live Out opera, tedy který nežije s tou rodinou a jenom dojíždí a stará se o to dítě. Jestli
0: chodíš tam jako na denní program.
1: Přesně tak, přesně tak. Tak jsme tam zavolali a pozvali mě na setkání. Tak jsem dorazil na tu adresu, stojím před tím činžákem a najednou přijede taková starší Mazda, okýnko si jede dolů, řidiče a tam se objeví dáma, mourka, takže obrovská hlava, opravdu jako správná ženská a vedle ní tam seděl prcek. Tom, pět a půl mu bylo v té době a jenom mi řekla, you're Radek, takže já jsem řekl, yes. Tak jenom zaparkovala, jeli jsme výtahem úplně do posledního patra, odkud byl úžasný výhled na celý Londýn, takže to bylo fakt jako skvělý. No a posadila mě v obýváku na sedačku a tak jsme si povídali, jako jak jsem dlouho a proč to dělám a tak dále. A já jsem si tam všiml, že nad televizí měla nějaké fotky a na jedné z těch fotek byl právě Tom a seděl na klíně Piercy Brosnanovi. Tak jsem jen tak prohodil, tyjo, to je dobrá koláž, jako. A ta paní jmenuje se Oli, tak ona říkala, bohužel to není koláž. A já, jak bohužel? No, jeho děda teď dotočil posledního Bonda, poslední Bondovku, tak já úplně zastříhal ušima a říkám, cože? Protože já Bondovky jako do dneška mám hodně rád.
0: Taky je to, taky na tom ujíždím.
1: A já říkám, wow, tak to je něco. A ona byla taková ta správná, jako životem protřelá baba, která přesně jako vůbec neuznává tady celebrity a tak dále. Prostě bere život, jaký je a každý, kdo tady je jako bytost, tak prostě tak si funguje. No a tak mi potom zavolala druhý den tady, že jo. Tak jsme si plácli, do konce roku jsem tam vlastně byl jako live out, takže jsem tam dojížděl na ten denní provoz a potom se tam uvolnil u ní v bytě pokoj, protože tam měla synovce, který dostudoval univerzitu a jel do světa, tak mi to nabídla, tak jsem se tam přestěhoval, čím se mi samozřejmě snížili výdělek, protože už jsem se tam u nich i živil.
0: Astravoval,
1: přesně tak. Ale bylo to prýma v tom, že s tím prckem jsme, s Tomem jsme si právě ten vztah jako se hodně posílil. A hlavně vlastně Olí byla taky rozvedena. Ale ten taťka si jednou za 14 dní bral Toma na víkend, takže aspoň takhle tam fungoval. Ale ten mě jako prcek, dneska už mu je kolik, 29, tak už takový prcek není, ale ten mě jako tu slovní zásobu obohatil a rozmluvil mě teda opravdu velice dobře. Protože to bylo pořád, to byl ten věk jako a proč tohle a co si o to myslíš a proč to funguje takhle a proč a proč a proč.
0: Jako je ten hodně komunikativní věk.
1: To je úplně jako masakr, takže i díky němu jsem se fakt tam skvěle rozmluvil za ten rok a když jsem odjížděl, protože mě přijali na tu vejšku, protože když jsem se doučoval tu matiku tam, tak jsem si odlít jenom na přijímačky a na zpátek a najednou jsem tu matiku dělal na 100% a angličtina byla úplně snad asi na 90 něco, takže na to jsem se vůbec nepřipravoval a takže mě vzali, takže jsem už hold musel opustit, tak musím se přiznat, že jsem brečel, protože v té době, a to byl rok 2000, já jsem tam vlastně byl na milénium, když to bylo, tak ta životní úroveň v té Anglii byla úplně jako neuvěřitelně dál. Tam se už po internetu dalo objednat cokoliv, už to tam jelo prostě v Čechách velice málo začátky. A ta životní úroveň, já jsem se tam mohl koupit za měsíční plat. Jsem si mohl koupit úplně skvělou třeba televizi, na kterou v Čechách naši šetřili třeba rok. Jo, prostě. Já jsem to za měsíc měl relativně z malé gáže jako to, opera.
0: To začínaly plazmy, že? V tom
1: no,
0: roce
1: přesně,
0: 2000.
1: Přesně no. Tak. Je to tak.
0: Pamatuju si to.
1: Jo, takže jo, tam pro mě byl ráj tam a hlavně jsem si ověřil, že ta multikulturní společnost mi fakt jako i vyhovuje. Protože tam těch lidí, co jsem potkal v tom Londýně, tak a národností, tak jich bylo opravdu hodně. A bylo mi to moc příjemné. I ta architektura mi přirostla k srdci, ta londýnská těch řadových domů a všeho, takže plánujeme, že letos bychom tam s rodinou jeli na nějaký prodloužený víkend, abych jim třeba i ukázal, kde jsem tam byl a prošel s nima nějaký zajímavý místa.
0: Takže jsi potom vystudoval tu ekonomku vlastně?
1: No to úplně ne.
0: Ne? Jak to, že ne?
1: Já jí začal, ano.
0: No?
1: Začal jsem první semestr a začal jsem i současně pracovat pro jednu nadnárodní společnost jako finanční zprostředkovatel finančních produktů. A čuch jsem si k vlastním penězům, že jsem si začal vydělávat, což byl i můj cíl, že jsem chtěl být co nejdřív nezávislý na rodičích, aby mě nedotovali, když už mi bylo 20, tak jsem si říkal, to už nemá smysl. Což se splnilo třeba za 2-3 měsíce. No ale jak jsem čuchnul k těm penězům a líbila se mi ta branže, byly tam hodně čísla, takže to mi šlo, tak jsem přerušil po dvou semestrech ukončených OŠE a pak už jsem se tam bohužel, nebo bohudík, nevím, život tomu tak chtěl, že jsem se tam už nevrátil.
0: Tak takový úsilí s tomu věnoval, aby se pak na to vyprdnul, jako teda, jo?
1: Zkrátka to tak nějak vnitřně vyplynulo a za začátku samozřejmě po tom přerušení jsem si říkal, že to... Že třeba za rok se tam vrátím, až se zapracuju trošku ještě víc, ale...
0: To už pak jde blbě.
1: Přesně tak.
0: No, člověk ten směr nabere jinudy a...
1: Přesně tak, no.
0: Tím pádem se ale dostáváme k tvému podnikání, podnikatelskému záměru. Co vlastně teda děláš?
1: V současné době zaštiťuju vlastně v naší společnosti Multifamily Office, kterou mám s dalšíma dvěma partnery, tak zaštiťuju finanční služby odvětví, což je vlastně vše, co spadá do wealth managementu jako takového. Takže mám na starosti hlavně investiční majetek těch lidí a pomáhám jim ho spravovat tak, aby jim co nejlépe sloužil, přinášel ovoce, které od něj očekávají, aby se pomocí toho majetku plnili a naplňovali jejich cíle.
0: Konkrétně?
1: Konkrétně je to o tom, že jsou to většinou movití lidé, kteří mají na investice minimálně ekvivalent 1 000 000 dolarů, což jsou takzvaní jedinci s vysokou hodnotou čistého jmění. A tedy ten ekvivalent dneska zhruba řeknu 23 milionů korun mají někde na nějakých nástrojích, které se do roka dají zlikvidnit, proměnit na peníze, tak takovýmto lidem radím a radíme, jak s těmi penězi pracovat lépe, efektivněji, s menšími náklady, s větším výnosem, s větší jistotou, snížení rizik. Takže těch aspektů je tam spousty a vlastně je to hodně barvitý, protože to není čistě jenom třeba o akcích nebo jenom o dluhopisech, ale jsou tam i další oblasti typu investiční reality, je tam i oblast hotovosti, kterou já vždycky říkám, ale takové té chytré hotovosti, což znamená, že jejím cílem není jenom ležet na tom bankovním účtu dnes i třeba na 5-6%, docela to není úplně tak špatné. Nicméně je to taková ta aktivní hotovost, protože když se objeví nějaká zajímavá krátkodobě výnosná investiční příležitost, když třeba některý z našich klientů potřebuje rychle prodat nějakou nemovitost, protože potřebuje vyřešit něco zajímavějšího s tím, tak se to dá koupit třeba o 20-30% levněji, takže to je ta aktivní hotovost, která by měla sloužit na takovouhle krátkodobější třeba využití této zajímavější příležitosti a pak se to pustí do trhu za půl roku, za rok se to prodá za tržní cenu a dělá se na tom docela zajímavý cash. No a v neposlední řadě jsou tam, ještě tam spadají takzvané alternativní investice, což vždycky, když se mě klienti ptají, co to je, tak já říkám, to je to, co máte rádi, pro co máte vášeň ideálně a co ideálně se dá i zpeněžit a s přibývajícím časem, jak to stárne, tak ta hodnota toho roste, což je třeba...
0: Jako, veteránky třeba.
1: Přesně tak, přesně, to jsem chtěl říct, protože vím, že máš žigulíky a další, takže to je přesně ono, kde se protínají tyhle vlastně hlavně vesměs pozitivní emoce a stavy.
0: Jakoby koníček vlastně proměňuješ do nějakého nástroje.
1: Ideál. Jo, takže do toho spadají přesně veteráni, umění, třeba můžou i kryptoměny, drahé kovy, cokoliv prakticky.
0: Obrazy.
1: Jo, přesně tak. Cokoliv, na co si vzpomeneš a co může se vyjádřit nějakou hodnotou. Máme jednoho klienta, který má docela dost Lego stavebnic, ale takových těch unikátních, historických, jo. Které pro mě, když jsem do toho
0: těch tematických sérií a...
1: neuvěřitelný. To je opravdu, to je, ale po celém světě. Normálně jsem nechápal, jaký systém tam je v tom a za kolik se
0: teda. Že jo?
1: No jasně, no. To je fakt neskutečný.
0: Největší problém tady těch věcí většinou bývají ty deponie, jo, protože to musíš někde skladovat a já mám třeba spoustu známých, který třeba právě dělají obrazy a taky mají takhle po celém světě a různě po galeriích rozpůjčovaný.
1: To je pravda, to je pravda. No. Když už to máš potom víc, tak jako...
0: Tak to, kde to chceš skladovat?
1: Přesně, jo? Souhlasím.
0: Znal jsem jako, nebo znám dodnes borce, který má asi 400 aut a ten taky říká, největší problém, kam to prostě dát, protože to je obrovská hromada železa.
1: To je pravda.
0: To, co vykládáš o tom podnikání, o tom biznisu, o té komoditě, to je jako velice zajímavý a je to takový, jako slyším tam v tom takový trošičku ten luxusní cink, ale co nějaký fuck-upy, co?
1: Jo, tak určitě to patří k životu a každý si tím asi nějakým způsobem má projít nebo si k tomu dojde, aby něco změnil v tom následujícím běhu svého života. Tak ze začátku, třeba v prvních 5 letech, co jsem vlastně začal, tak jsem měl asi tři okamžiky, kdy jsem fakt realisticky, a to jsem docela jako konzervativní člověk, takže jako těch důvodů si vždycky jako proto hledám a odůvodňuji si to docela z velký šíře pohledu, tak byly, no a jako abych skončil tedy, nebo abych s tím seknul. Ten první byl zajímavý, že jsem si plánoval schůzky na další týden a udělal jsem, já nevím, 10-15 telefonických rozhovorů a slyšel jsem tam vždycky v nějakém kontextu toho rozhovoru, že ne, nemám zájem, nechci, už mi nevolejte. Tak jsem si říkal, ty bláho, to je, to jako, to už evidentně nikdo nechce, tuhle tu činnost. Tak jsem spadl do takové menší depky ale pak jsem si říkal, hele, to je prostě, ne, vesměs mě to naplňuje a baví, tak potom jsem telefonoval dál a zlomilo se to při nějakém čísle a pak mě to paradoxně vykoplo jako do movitější klientely ještě, takže tím jsem si jako říkal, jo, hele, super, asi jako vytrvat, zakousnout se je dobrý a to mě vždycky jako bavilo. A potom ten druhý byl taky zajímavý, když jsem přišel domů a rodiče, jak jsem byl v té Praze, tak rodiče vlastně nevěděli moc náplní té mojí práce. A asi po roce mi mamka řekla, když jsem jenom byl na víkend doma, tak říkala, hele, a když už si najdeš něco pořádného, tak já ve svých 21 jsem se zakous a řekl jsem, mami, se vší úctou k tobě, prostě porodila jsi mě, mám tě rád, miluju tě, tak jsem řekl, do tohohle mi prosím tě nekecej. Jo, a řekl jsem jí, teď ti řeknu něco, co se ti nebude líbit, ale prosím tě, pochop mě. Tak vykulila oči, protože na takovouhle komunikaci zvyklá se mnou nebyla, nicméně to pochopila A tím jsem jí dal jasně najevo, že touhle cestou chci jít a že mě prostě baví. Takže to jsem se taky musel usmát a bylo to taková, si myslím, trošičku průbířský kámen, jak moc vnitřně jsem s tím sladěný a jak si uvědomuju všechny ty věci s tím spojený. No a ten poslední byl, že se mi stalo, že zhruba 3 až 5 klientů, pro které už jsem připravoval nějaké řešení a teď jsem s tím řešením skvělým přišel, tak jeden říkal, že se u něj něco změnilo a že ne. Z druhého se ukázalo, když byl na první schůzce sám chlap, a že všechno doma rozhoduje a tak dále, tak se ukázalo, že samozřejmě to je úplně jinak. Že doma ten krk jako rozhoduje, to jsem taky pochopil a od té doby jsem už potom, když jsem měl možnost, nebo jsem věděl, že ti lidé jsou jako pár, tak jsem je u těch schůzek chtěl vždycky oba dva, protože oba dva o tom rozhodovali většinou o zacházení s tím rozpočtem a financemi a majetkem. No a tam ty zbylí prostě byli v nějakém rozpoložení, že opět ne. Tak jsem si úplně pojal zase, jako tyjo, to snad není možný, to se děje jenom mně, protože třeba kolegové, těm se to moc nedělo a tak jsem řekl si, hele, tak ještě ne a zase zlomilo se to po nějakým týdnu, nějaký splín byl pryč a naopak mě to zase nakoplo a bylo to potom už relativně v pohodě z tohohle úhlu pohledu.
0: Co rodina?
1: Rodina. Když jsem přijel právě z toho Londýna, tak jsem zjistil i na té opeřině, že mě fakt baví komunikovat s dětma. A už jsem, byť v 21, tak jsem si říkal, že bych klidně už mohl mít i svoje děti a že by mě to bavilo. Ale nějak ten život mi nedával do cesty nějakou tu správnou ženskou, s kterou bych si to dokázal všechno tohle absolvovat a představit. Takže to přišlo až v mých asi 33. A tam jsem se na třídním srazu po asi skoro 20 letech tam přeskočila jiskra s jednou mojí spolužačkou ze základky. No a dopadlo to tak, že jsme spolu začali nějak delší dobu randit a dneska tvoříme rodinu a mám syna skoro 10letýho Maxe a Sabinku už skoro 6,5 skoro, takže máme i takhle hezky obě dvě pohlaví zastoupený, což je skvělý vidět, být účasten té energie, protože je úplně jiná od každého z nich. Už jenom z principu chlapa ženská, to je prostě neuvěřitelný. A moc mě to baví, no, jsem s nima moc rád a díky covidu jsem přišel na to, že můžu s nima být víc a home officeovat a dojíždím do Prahy na 2 až 3 dny podle toho, jak je potřeba, kolik jednání je potřeba udělat a v ten daný čas. Takže takhle. A užívám si rodinu, co to jde.
0: To je dobře. Co tvoje neřesti, Radku?
1: Neřesti. Já nějak nejsem úplně jako ujetej na nějaký alkoholy, kouření. To jsem zkusil jednou, že jsem jednou potáhl, když mi bylo asi 6 nebo 7 a udělalo se mi tak špatně, že...
0: V tom věku.
1: Ano.
0: Potáhl brzo. Jsi 16.
1: Jsem za to rád. Takže a udělalo se mi fakt tak blbě, že jako jsem zapřísáhlým odpůrcem.
0: Jo.
1: Takže jsem potom tu mamce stěžoval, která je zase celoživotní kuřačka, jasně. Takže jsem do ní jako pořád šil. Alkoholu nějak s mírou holduju jako občas a spíš červený nějaký kvalitní víno ze zdravotních důvodů, že je příjemný. A jo, možná co by se dalo počítat jako neřest, že mám někdy období, nebo když jako fakt jako hodně pracuju a potřebuji si odpočinout jako hlavou myšlenky na chvíli na něco jiného, tak si pustím, stáhnu nějakou hru prostě, kde 5-10 minut úplně vypnu a vrátím se pak zpátky. Někdy z těch 5 až 10 minut se stane za den třeba taky 2 hodiny, protože mě to chytne trošku víc.
0: A někdy 3 dny?
1: No, to když jsem byl mladší, tak ano, a třeba i noc propařená z mafií a další jako takové věci. Takže to musím trošku krotit, ale Musím říct, že třeba teď konkrétně, jo, co se mi stalo poslední za týden, se to opakovalo toto po nějaké době a pak, když si uvědomím, že je to na úkor třeba i času rodině a hlavně i třeba té práci, a tak jsem si tak vždycky to prostě najednou smažu. Mm-hmm.

0: Děje se to, že jdeme mnohem víc dopředu, začínají se na nás obracet ve větší míře movité rodiny a úspěšní jednotlivci. Takže věřím, že tento rok bude hodně jako progresivní v té naší činnosti a přicházíme s novýma věcma, které jsou pro ně hodně zajímavé a taháme je vlastně ze západu, kde už tyhle služby jsou zaběhlé desítky let. No a v osobním životě určitě bych rád, protože rád jezdím i na kole, tak pár, tak ty 3000 letos rád bych dal kilometrů na sedle, když to vyjde, a s rodinou určitě chceme v létě zkusit poprvé snad Thajsko, že to vyjde, a protože mě to tam táhne a spousta mých známých kamarádů a okolí už tam bylo několikrát, a jak mi to vždycky vykreslují, tak já potom úplně toužím tam být taky, protože ta příroda je tam úžasná a i ta kultura a co je s tím spojené. Takže na to se taky těším. No a jo. A dostavujeme ještě dům, takže doufejme, že snad v létě bychom se měli už stěhovat a mohli stěhovat a užívat si konečně jenom našeho jako klidu, být nikým nerušení a být v pohodě.
1: Tak přeji, ať to všechno vyjde. Jsme na konci našeho rozhovoru, náš čas se naplnil. Dnes si s námi povídal Radek Schiller. Radku, já ti moc krát děkuju za rozhovor.
0: Tomáši, taky moc děkuju za pozvání. Ať se daří.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky old schooler, anebo máte příběh, který byste chtěli sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.

noci. Mám v hlavě trochu moc tmy. Všechno to na mě zase dolíhá. Vrať mi tu sladkou chuť žít.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, je tady tvoje Rádio Metropole a já ti teď nesu pár zajímavých mobilních aplikací, které se aktuálně dostaly do našeho výběru a rozhodně stojí za stažení, pokud chceš mít mobilu i něco navíc než jen klasické sociální sítě a zprávy. První je Mushroom Identify AI Guide. Což, jak název napovídá, je apka na rozpoznávání hub podle fotky. Stačí vyfotit houbu v lese a aplikace ti během chvilky nabídne pravděpodobný druh. Doplní popis a základní info o výskytu. Je to spíš pomocník pro orientaci v přírodě, ne náhrada odborníka, bacha na to. Ale na rychlou kontrolu v terénu se hodí. Druhá apka je Xodo PDF Reader and Editor, což je hodně praktický nástroj na práci s PDF soubory. Umí

0: Takže ať už si v lese, ve škole nebo řešíš dokumenty na cestách, každá z nich ti může ušetřit čas i starosti. Ale teď už zpátky k hudbě. Posíláme ti víc muziky, víc energie.
1: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.
2: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema je ve vysílání. Ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských men, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 670 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli ten.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
5: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
6: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
7: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
2: Čekat můžete opět napínavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku.
7: In the gray.
2: Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
8: Wow, Danny Wilson, you were great up there. Come with me. I could tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: pracovní den.
1: Berani, s minimem energie zvládnete maximum úkolů. Býci, připravte se na pořádnou jízdu. Blíženci, občas si dáte pauzu, ale to neznamená, že jste lenoši. Raci, svým temperamentem všechny trumfnete. Lvi, vaše výkonnost a výřečnost je nedostižná. Pany, pokud řešíte rozpočet, poslechněte zdravý rozum. Váhy, dnes bude důležitá organizace práce. Štíři, měli byste být středem pozornosti, tak si to užijte. Střelci, umíte se hecnout a jen tak se nenecháte vykolejit. Kozorozi, občas se něco vyřeší samo sebou. Vodnáři, kamkoliv dorazíte, bude s vámi i skvělá nálada. A co my ryby? Rozhodně se nebojíme stereotypu, protože kolem nás zase bude cvrkot.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
5: A my budeme tancovat, až do samého rána.
4: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
4: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítěz motiv modré pozadí zdobené barevnými květinami a motýly.
3: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
5: Místní rádio, místní zprávy.
3: Premiérou britské černé komedie Mladý Humble uzavře Moravské divadlo Olomouc svou sezónu. Režie hry, která parafrázuje hamletovské téma a rozebírá rodinné vztahy, se ujal Pavel Kek. Premiéra bude tento pátek. Podrobnosti najdeme na webu moravskedivadlo.cz. Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá, a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu.
5: Sport.
3: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
6: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
7: Jak vypadá předpověď pro náš region na čtvrtek? Ráno bude většinou zatažené. Během dne by nás měla provázet výhledově oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teplota

0: dnešního týdne.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omega Sport.cz.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
1: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
3: Jahody, jahody.
4: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
5: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
13: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
15: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte

0: Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Metro Retro. Metropole.

jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema je ve vysílání, ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských men, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 670 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli jete.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
5: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
6: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
7: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
2: Čekat můžete opět napínavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku.
7: In the gray.
2: Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
8: Wow, Danny Wilson, you were great up there. Come with me. I could tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.
10: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
11: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
10: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
11: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
10: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
12: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
13: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
14: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme se v Olomouci a velmi se na vás těším.
13: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
15: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
16: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
3: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
18: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
19: Co se tady děje?
20: Co se chystá?
21: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
22: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
21: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
23: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
24: Rádio Metropole.
25: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Je čtvrtek 11. června. V podchodech se na kole nejezdí. Olomoucká radnice nechala u vybraných podchodů ve městě instalovat velké nápisy vyzývající cyklisty a uživatele koloběžek, aby před vstupem do těchto podzemních průchodů se sedli a dál pokračovali pěšky. Město tak reagovalo na četné podněty obyvatel, kteří si stěžovali na rychlou jízdu cyklistů a koloběžkářů v podchodech. Vedení radnice to oznámilo na sociálních sítích. Je tu čtvrtek a k dostání je nové číslo týdeníku Hanák. Najdeme v něm aktuality o zákazu koupání v biocentru ve Vrbátkách mezi Prostějovem a Olomoucí nebo informace o možnostech restartu kariéry po mateřské. Tyto a další články v týdeníku Hanák. Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, dcera generála a odbojáře proti nacistům Josefa Mašína a sestra členů protikomunistické odbojové skupiny Josefa a Ctirada Mašínových. Informovala o tom Konfederace politických vězňů. Kvůli dramatickému útěku svých bratrů na západ byla Zdena Mašínová dlouhé roky utlačována minulým režimem. Část svého života prožila v Olomouci. Naposledy pobývala v domově pro seniory v Olomouci Chválkovicích.
0: Sport.
3: Olomoucká rodačka po boku tenisové legendy. Elitní tenistka Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku Američanky Seriny Williamsové čtyřhru na turnaji v Berlíně. Serena Williamsová se vrátila na kurty po 4 letech, píší o tom The Times.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Co nás čeká až do konce týdne? Víme, jak bude. Dnes většinou oblačno anebo zataženo, k večeru mnohde protrhávání mraků a denní teploty 16 až 19. Zítra podobné počasí jako dnes, z rána slunce, přes den mraky, oblačno nebo zataženo, teploty 15 až 18. Víkendové teploty po oba dva dny kolem 20 stupňů, v sobotu polojasno anebo oblačno, přehánky, neděle oblačná nebo zatažená.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí i jak se běhá tady. Připomínáme, že Olomouc se chystá na sobotní půlmaraton. Tisíce běžců poběží centrem, dostanou se například k hlavnímu nádraží kolem klášterního hradiska, přes Černovír, na Lasce a dále do Hejčína. A v trasách závodu jsou opět umístěné značky, které připomínají, abychom do pátečního večera nezapomněli přeparkovat. Jinak se naše auta projedou odtahovkou. Na Moravě ve čtvrtek ráno fičíme bez nahota s policejním dohledem. Hlídky jsou teď v Olomouci, na Lipenské i Velkomoravské, další policie v Hranicích, nedaleko Molky na Hranické ulici anebo v Otrokovicích poblíž Áček na Zlínské. V autě si zapněte bezpečnostní pás a my se s další dopravou přihlásíme zas.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional, také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, s minimem energie zvládnete maximum úkolů, býci, připravte se na pořádnou jízdu. Blíženci, občas si dáte pauzu, ale to neznamená, že jste lenoši. Raci, svým temperamentem všechny trumfnete, lvi, vaše výkonnost a výřečnost je nedostižná. Pany, pokud řešíte rozpočet, poslechněte zdravý rozum, váhy, dnes bude důležitá organizace práce. Štíři, měli byste být středem pozornosti, tak si to užijte. Střelci, umíte se hecnout a jen tak se nenecháte vykolejit. Kozorozi, občas se něco vyřeší samo sebou. Vodnáři, kamkoliv dorazíte, bude s vámi i skvělá nálada. A co my ryby? Rozhodně se nebojíme stereotypu, protože kolem nás zase bude cvrkot.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
6: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metropol.

0: jsme Rádio Metropole a držíme ti ten nejlepší spot v první řadě. Vyprodané megastadiony, brutální emoce a fotbal, který má od první vteřiny neskutečný drive. Hoď za hlavu nudné tabulky a suché statistiky. Poslouchej ty největší bizáry, pikantnosti ze zákulisí a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Jsme vaše fotbalové rádio. Jaký zvuk se bude zítra brzy ráno ozývat u zápasu Česko versus Jižní Korea? Pravděpodobně tento. Jak neusnout, sledovat, jak fandit a nebýt potom celý den rozlámaní, nám poradí lékař Tomáš Kaštovský. Tomáši.
3: O poločase místo kávy a energetických nápojů sáhněte po dvou kivy. Dodají vám přírodní energii i vitamin C a na rozdíl od kofeinu vám nenaruší spánek. Také podpoří tvorbu melatoninu, takže po zápase lépe usnete. Vím, že odolat živému zápasu České je těžké, také budu zhůru. A pokud je zápas ve 4 hodiny ráno, jako Česko s Koreou, a vy si chcete po zápase před prací ještě odpočinout, naříďte si budík na 20 nebo 90 minut. Tyto časy jsou nejefektivnější. Cokoliv mezi tím vás probudí v hluboké spánkové fázi a vy budete celý den unavení.
2: Říká doktor Tomáš Kaštovský na svých sociálních sítích a dnes vysílá taky u nás. Česko-Korea zítra ve 4 ráno. A kdybyste to náhodou přeci jenom zaspali, buďte bez obav. Dáme vědět, jak to dopadlo.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
7: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
8: Nebojte se.
7: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala, poctivé špekáčky prověřené ohněm.
9: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
2: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
2: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
4: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
6: Radio Metropole.
7: Spojujeme generace.
8: Spojujeme generace.
7: Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
6: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Na léto se opět rozezní hudební altán ve Smetanových sadech v Olomouci. Na desetletních nedělí jsou tu v plánu tradiční promenádní koncerty různých žánrů. První už tuto neděli, 14. června. Podrobnosti na webu promenadnikoncerty.olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Sledujeme situaci v okolí Přerova ohledně hluku v okolí estakády dálnice D1 u Dluhonic. Měření hluku z mostu ukázalo, že hodnoty nepřekračují zákonné limity. Ředitelství silnic a dálnic tak nesmí vkládat peníze do tišících úprav. A to i když rázový hluk z mostu estakády místní obyvatele dál obtěžuje. Ředitelství proto úzce spolupracuje s vedením města Přerova na řešení. A jak?
4: Ovšem, v tomto ohledu zase vychází velmi vstříc vedení Přerova, které nabídlo uhrazení nákladů technického opatření. Ředitelství silnic a dálnic a Přerov nyní hledají optimální smluvní a technické prostředky. Jedním z rychle použitelných opatření by mohl být například tzv. Sandwich z ocelových plechů a plyžových desek, účinně pohlcujících hluk a vibrace.
3: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdlo. Jak by mohla vypadat budoucnost lokality místního nádraží v Prostějově? Město zve na veřejnou diskuzi na toto téma. Koná se tento čtvrtek od 16 hodin na dopravním hřišti. Návrhy na proměnu představí školáci a vysokoškoláci. Prezentaci nápadů budou mít žáci ze základní školy Edvarda Valenty a budoucí architekti z brněnského VUT. Město dále představí výsledky participativních aktivit a výstupů připravovaných v rámci projektu Urbact.
0: Sport.
3: Česká sprinterka Lu Manuel proměnila i svůj druhý start v letošním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Halová mistryně světa na závodech v Oslu zaběhla hladkých 400 metrů na druhém místě v čase 50 sekund 13 setin.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Kompletní meteo předpověď do konce týdne pro vás právě teď. Víme, jak bude dnešní denní teploty 16 až 19 stupňů, většinou oblačno anebo zataženo, k večeru mnohde protrhávání mraků. Zítra podobné počasí jako dnes, 15 až 18 stupňů, z rána sluníčko, přes den mraky, oblačno anebo zataženo. V sobotu polojasno anebo oblačno, přehánky, v neděli oblačno anebo zataženo a víkendové teploty budou jak v sobotu, tak v neděli kolem 20 stupňů Celsia.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Policie v Šumperku, také v Olomouci a nehoda mezi Olomoucí a Štěpánovem. Víme, jak se jezdí tady. Policejní hlídka momentálně v Šumperku na Uničovské ulici u Benátek, hlídají také v Olomouci u Žluté haly na Okružní. A ranní nehoda se odstraňuje kousek za Olomoucí, přesněji za Chomoutovem u odbočky na Štěpánov. Šťastnou cestu a příjemné ráno.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek 11. června a svátek má Bruno, takže dnes může slavit i zpěvák Bruno Mars, i když je to jen jeho pseudonym. Narozky má herec Petr Kostka, který pochází ze starého divadelního rodu, jehož kořeny sahají až do první poloviny 19. století. A narozeninové dárky dostává i seriálový Dr. House, herec Hugh Laurie.
2: Každou půl hodinu si měřte teplotu a berte léky, které vám dají.
3: Jsem obyčejný pacient?
2: Ne. Máte vlastní teploměr.
1: Ať vám držek a předepisuje jen samé dobré zprávy a u toho naše hity. Přeje vaše Moravské rádio i ve čtvrtek 11. června.
0: Metropole právě dnes.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
9: Veď predsa že sa radovať smiem.
8: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
10: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
8: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl.
16: Industriální prostor BOV.
15: Sochy Honzy Dostála.
16: Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže.
15: Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
17: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: Tohle je Radio

0: Radio Metropole bude 8:30.
1: Let's go. Sounds good.

0: To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema je ve vysílání. Ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských men, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 670 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli tebe.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
5: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
6: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
7: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
2: Čekat můžete opět napínavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku. In the gray. Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
8: Wow, Danny Wilson, you were great up there. Come with me. I could tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole. Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
10: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
11: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
12: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
13: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Hlubuková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
2: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Výpadek proudu na olomouckém magistrátu. Je to cvičení. Úřad dnes omezí provoz kvůli cvičení krizového řízení Blackout 2026, které prověří připravenost města a jednotek integrovaného záchranného systému na dlouhodobý výpadek elektřiny. Účastníci budou řešit zajištění bezpečnosti obyvatel, provoz zdravotnických a sociálních zařízení či fungování dopravy. Budovy olomouckého magistrátu se přepojí na náhradní zdroje elektřiny a dnes tak není úřední den. Píše o tom olomouc.eu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nová pohybová zábava v Lipníku. Na sídlišti Zahradní vzniká nové parkourové hřiště. Hotové bude v červenci a nabídne překážky a prolézačky pro začátečníky i pokročilé vyznavače parkouru a freerunningu. Revitalizace největšího sídliště v Zábřeze, sídliště Severovýchod, pokročila do druhé etapy. Obnova přinese do konce roku modernizované povrchy, upravená parkovací místa, nové veřejné osvětlení i výsadbu zeleně. O větrných elektrárnách budou hlasovat obyvatelé Maletína na Mohelnicku. 28. června je tu v plánu referendum o stavbě dalších větrníků na území obce. Má odpovědět, zda se má obec bránit vzniku tří nových větrníků. Obyvatelé Maletína na Mohelnicku budou odpovídat v referendu na tři otázky týkající se změny územního plánu, podávání námitek v řízeních či pronájmu pozemků k provozu větrných elektráren. Celkově tedy budou řešit rozšiřování větrného parku.
1: Sport.
3: Vítězná tečka za sezónou pro Bčko fotbalové Sigmy Olomouc. Ve svém posledním utkání v sezóně Moravskoslezské fotbalové ligy Hanáci doma přemohli vítěze soutěže Třinec 3-1. Olomoučtí fotbalisté všechny góly nastříleli už v prvních 20 minutách.
1: Radio Metropole, co na sebe.
4: Co nás čeká až do konce týdne? Víme, jak bude. Dnes většinou oblačno anebo zataženo, k večeru mnohde protrhávání mraků a denní teploty 16 až 19. Zítra podobné počasí jako dnes, z rána slunce, přes den mraky, oblačno nebo zataženo, teploty 15 až 18. Víkendové teploty po oba dva dny kolem 20 stupňů, v sobotu polojasno anebo oblačno, přehánky, neděle oblačná nebo zatažená.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí a taky, jak se běhá tady. Připomínáme, že Olomouc se chystá na sobotní půlmaraton. Tisíce běžců poběží centrem. Dostanou se například k hlavnímu nádraží, kolem klášterního hradiska přes Černovír, na Lesce a dále do Hejčína. V trasách závodu jsou opět umístěné značky, které připomínají, abychom do pátečního večera nezapomněli přeparkovat auta, pokud nám stojí v trase závodu. Jinak se naše fára projedou odtahovkou. A právě odtahovka má ve čtvrtek práci také kousek za Olomoucí. Dva osobáky se srazily. Mezi Chomoutovem a Štěpánovem tahle nehoda se došetřuje. V autě si zapněte bezpečnostní pás a my se s další dopravou přihlásíme zas.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, je tady tvoje Rádio Metropole a já ti teď nesu pár zajímavých mobilních aplikací, které se aktuálně dostaly do našeho výběru a rozhodně stojí za stažení, pokud chceš mít v mobilu i něco navíc než klasické sociální sítě a zprávy. První je Mushroom Identify AI Guide. Což, jak název napovídá, je apka na rozpoznávání hub podle fotky. Stačí vyfotit houbu v lese a aplikace ti během chvilky nabídne pravděpodobný druh, doplní popis a základní info o výskytu. Je to spíš pomocník pro orientaci v přírodě, ne náhrada odborníka, bacha na to, ale na rychlou kontrolu v terénu se hodí. Druhá apka je Xodo PDF Reader and Editor, což je hodně praktický nástroj na práci s PDF soubory. Umí nejen čtení dokumentu, ale taky jejich úpravy, zvýrazňování textu, vkládání poznámek nebo elektronické podpisy. Využiješ ji ve škole, v práci i při běžném posílání dokumentů z mobilu. A třetí typ je I Love PDF, která jde ještě víc do produktivity. Tady můžeš PDF soubory slučovat, rozdělovat, komprimovat nebo převádět do jiných formátů. A to se moc hodí. Je to jednoduché, rychlé a všechno zvládneš přímo v telefonu bez nutnosti počítače. Tyhle tři apky se dostaly do našeho aktuálního výběru, protože kombinují praktické využití a jednoduché ovládání. Takže ať už si v lese, ve škole nebo řešíš dokumenty na cestách, každá z nich ti může ušetřit čas i starosti. Ale teď už zpátky k hudbě. Posíláme ti víc muziky, víc energie.
0: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Tohle je Radio Metropole.

0: s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
12: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Tu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
1: Nebojte se.
0: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
14: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
15: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna.

0: Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
1: A my budeme tancovať, až do samého rána.
0: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
3: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
4: Posloucháš?
5: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Inspirace pro všechny, kteří si šperkují své zahrady, je tu. Tuto sobotu a neděli je v plánu také v Olomouci a okolí víkend otevřených zahrad. Otevřou se tu atraktivní místa plná zeleně a květin. Jejich mapu a program najdeme na webu víkendotevřenýchzahrad.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Železniční kolaps u soudu. Soud dnes řeší případ tří mužů, kteří loni na začátku listopadu v Lipníku ukradli kabely na železničním koridoru. Dopravu na hlavní trati tehdy ochromili na 20 hodin, čelí obvinění z krádeže a poškození obecně prospěšného zařízení. Pachatelé přesekáním kabelů přerušili napájení návěstidel, kvůli čemuž musel projíždějící vlak prudce brzdit. Policie je zadržela z 50 metry kabelů v autě. Jeden muž z trojice je stíhán vazebně, druzí dva na svobodě. Ubývá dárců krve v Česku. Lidé tu mohou darovat krev od 18 do 65 let a málo lidí s darováním krve začíná a starší dárce nemocnice vyřazují kvůli věku. Na problém upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
4: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životodárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
3: Vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
2: Sport.
3: Závody silniční cyklistiky v Olomouckém kraji. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje 25. června v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku. A na kole ještě zůstaneme, ale v hale. O tomto víkendu můžeme sledovat velkou cenu Olomouce v Kolové. Mezinárodní turnaj s týmy z Česka, Německa, Maďarska a Rakouska začíná v sobotu v 10 hodin v sále Sportcentra na Nových Sadech.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. To na sebe. Kompletní meteo předpověď do konce týdne pro vás právě teď. Víme, jak bude dnešní denní teploty 16 až 19 stupňů, většinou oblačno anebo zataženo, k večeru mnohde protrhávání mraků. Zítra podobné počasí jako dnes, 15 až 18 stupňů, z rána sluníčko, přes den mraky, oblačno anebo zataženo. V sobotu polojasno anebo oblačno, přehánky, v neděli oblačno anebo zataženo a víkendové teploty budou jak v sobotu, tak v neděli kolem 20 stupňů Celsia.
0: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Policie v Olomouci ve Vyškově také na D1 a pouraný nákladák mezi Moravskou Třebovou a Svitavami. Víme, jak se jezdí tady ve čtvrtek dopoledne. Policie hlídkuje v Olomouci na Volkrovce, měří ve Vyškově na Dědické ulici naproti parku a také na 297. kilometru D1 u Lipníka ve směru na Přerov. A pozor na nehodu, pouraný nákladák čeká na odtah mezi Moravskou Třebovou a Svitavami před tunelem Hřebeč. Jedeme s vámi a přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Láska
4: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: 50%. XXXLutz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Tohle je
7: Radio Metropole.

0: Metropole. Kam vyrazit?
1: Pozvánky do kina, za čiperky a taky za fotbalem. Pro vás právě teď olomoucké premiér Cinemas promítá hororovou parodii Scary Movie a nebo také životopis Michael. To je samozřejmě o Michaelu Jacksonovi. A zveme také na nové sci-fi Den odhalení Stevena Spielberga. To dneska kromě Olomouce uvidíme také v Prostějově nebo v kině v Přerově a také v Šumperku. Pokud ještě nemáte pro své děti plán teď na sobotu 13. června, zajít můžeme do Zábřehu. Tady bude notování Zábřehem. Budou čiperkové divadlo, tancování a také hry u zámku a na Masarykově náměstí v sobotu od 15 do 20 hodin. To je tedy sobotní notování Zábřehem. A taky nás čeká fotbalová sobota v areálu FK Slavonín, se koná klubový den v Olomouci. Budou aktivity pro děti, hasiči, střelnice, také parádní fotbálek. Utkání legend tady začne v 15 hodin.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektroolomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektroolomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
9: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
8: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
9: Radio Metropole.
10: A dopolední chill.
11: Už se těšíš na oběd?

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Je to důlek vedle důlku. Tak vypadá nový asfaltový povrch autobusového nádraží na Tržnici v Olomouci. Místo prochází rekonstrukcí a jak píše deník, město již nový povrch plný nerovností řeší se zhotovitelem. Jednají o nápravě. V podchodech se na kole nejezdí. Olomoucká radnice nechala u vybraných podchodů instalovat velké nápisy vyzývající cyklisty a uživatele koloběžek, aby před vstupem do těchto podzemních průchodů sesedli a dál pokračovali pěšky. Město tak reagovalo na četné podněty obyvatel, kteří si stěžovali na rychlou jízdu cyklistů a koloběžkářů v podchodech. Vedení radnice to oznámilo na sociálních sítích. Je tu čtvrtek a k dostání je nové číslo týdeníku Hanák. Najdeme v něm aktuality o zákazu koupání v biocentru ve Vrbátkách mezi Prostějovem a Olomoucí a také informace o možnostech restartu kariéry po mateřské. Tato a další témata v novém týdeníku Hanák.
1: Sport.
3: České tenistky už mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V poháru ženských reprezentací vyzvou ve čtvrtfinálovém utkání Velkou Británii. Rozhodl o tom los v Šenčenu, kde se finálový turnaj v září uskuteční.
0: Radio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Víme, že teplotní maxima mají být dnes a v pátek zhruba jen do 17 stupňů. A k tomu na Moravě dál proměnlivá oblačnost. Místy se mohou objevit taky lokální přehánky, takže deštníky pro jistotu radši sebou. Pokud na víkend chystáte nějakou venkovní akci, tak sobota by měla být v pohodě, protože odpoledne čekáme většinou polojasno a teploty nejčastěji okolo 20.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, na střední Novosadské, taky v Bystrovanech, když se jede kolem zahrádkářské osady. Hlídka je i v Prostějově na Plumlovské, anebo v Držovicích za Olomouckou. Nehoda se momentálně řeší na Šumpersku na silnici 11 u Sobotína. Je to v těch serpentínách Rudoltice, Klepáčov. Jde o havárii osobáku s přívěsem. A bouráme taky ve Vyškově v ulici Purkyňova. Tady máme v sobě osobní auto s dodávkou. Tak hlavně jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Radio Metropole.

0: Metropole. Kam na oběd?
1: Ahoj všichni, taky ve čtvrtek je tu pro tebe Radio Metropole, tvoje rychlá gastrospojka, ať víš, kam vyrazit na oběd. Jsou to naše polední meníčka z Olomouce, takže jdeme na to. Kapusta anebo květák s bramborem a taky open sandwich z červených fazolí, s čedarem, okurkou a hořčicí. To můžem dát v restauraci Koza zůstala celá. Špagety quattro formaggi s pancetou a kuřecím masem, holandský řízek s domácí bramborovou kaší nebo kančí kýta na smetaně. To nás čeká v Bounty. Je tady taky klasická svíčková, hovězí, pivní guláš se smaženými bramboráčky nebo kuřecí nudličky Samuraj v restauraci Globus. A máme tu i plněnou papriku s rajskou nebo zapečené těstoviny s uzeným masem dnes v baseball pubu na Lasích. Taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Je to třeba pstruh na másle, vepřová panenka se švestkovým přelivem a nebo segedín. Jinak další polední menu určitě najdeš na www.olomouc.cz. To je ta nejlepší adresa ve městě. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie tady u nás na Rádiu Metropole, kde ti přejeme dobrou chuť.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Tohle je
0: Radio Metropole.

0: jsme Radio Metropole a držíme ti ten nejlepší spot v první řadě. Vyprodané megastadiony, brutální emoce a fotbal, který má od první vteřiny neskutečný drive. Hoď za hlavu nudné tabulky a suché statistiky. Poslouchej ty největší bizáry, pikantnosti ze zákulisí a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Jsme vaše fotbalové rádio. Jaký zvuk se bude zítra brzy ráno ozývat u zápasu Česko versus Jižní Korea? Pravděpodobně tento. Jak neusnout, sledovat, jak fandit a nebýt potom celý den rozlámaní, nám poradí lékař Tomáš Kaštovský. Tomáši.
3: O poločase místo kávy a energetických nápojů sáhněte po dvou kivy. Dodají vám přírodní energii i vitamin C a na rozdíl od kofeinu vám nenaruší spánek. Také podpoří tvorbu melatoninu, takže po zápase lépe usnete. Vím, že odolat živému zápasu České je těžké, také budu zhůru. A pokud je zápas ve 4 hodiny ráno, jako Česko s Koreou, a vy si chcete po zápase před prací ještě odpočinout, nařiďte si budík na 20 nebo 90 minut. Tyto časy jsou nejefektivnější. Cokoliv mezi tím vás probudí v hluboké spánkové fázi a vy budete celý den unavení.
2: Říká doktor Tomáš Kaštovský na svých sociálních sítích a dnes vysílá taky u nás. Česko-Korea zítra ve 4 ráno. A kdybyste to náhodou přeci jenom zaspali. Buďte bez obav, dáme vědět, jak to dopadlo.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objedná

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
2: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
3: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
4: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
5: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl.
6: Industriální prostor BOV.
5: Sochy Honzy Dostála.
6: Světla
5: a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
7: Na zahradu, na terasu Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
8: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
11: Posloucháš?
12: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Bezpečnější cesta na nákup přes Volkrovu ulici. Lidé tu na nákupy často přebíhají vytíženou silnici s tramvajovou tratí. Píše o tom report CZ. Město plánuje nový přechod pro chodce přes cestu přímo před místním supermarketem. Ke zvýšení bezpečnosti chodců.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Velké sportoviště v Litovli. Město dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun. Otevře se 4. září a veřejnosti začne sloužit o 2 dny později. Stavba haly začala loni v dubnu. Město projekt financuje pomocí Národní sportovní agentury. Až 6 let vězení hrozí třem mužům, kteří loni na začátku listopadu ukradli kabeláž na železničním koridoru v Lipníku. Šlo o kabely pro obsluhu návěstidel a výhybek. Muži způsobili 20-hodinový kolaps a škodu asi za 2,25 milionu korun. Ve čtvrtek stanuli u soudu, rozsudek ale ještě nepadl, kvůli nepřítomnosti důležitého svědka se proces odročil na 2. července. Trojice mužů se k činu před Přerovským soudem přiznala.
0: Sport.
3: Další duel čeká na tenisovém challengeru v Bratislavě hráče prostějovského klubu Maxima Mrvu. Na antukovém kurtu se dnes představí v souboji o postup do čtvrtfinále podniku s Tajvancem Cengem. Zápas začne po 13. hodině.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Dneska i zítra maximálně 17 stupňů a k tomu na střídačku sluníčko a přehánky. Výhledově v sobotu by měla být taky proměnlivá oblačnost. Opravdu jen ojediněle čekáme bouřky. Jinak během víkendu má postupně mraků ubývat a teploty už se přehoupnou přes 20. Místy se dostanou na 22 stupňů. A zatím to vypadá tak, že v dalším týdnu, příští čtvrtek a pátek, už zase bude letních 25 až 27.
6: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, na Velkomoravské a na Lipenské, taky na Uníčovsku, na silnici Horní Sukolom, Šumvalské rybníky a nebo na Šumpersku, v Ludově, na Lázeňské. A taky připomínáme, že Olomouc se chystá na sobotní půlmaraton. Start bude v 19 hodin v centru na Horním náměstí, jinak trasa hlavního závodu povede k hlavnímu nádraží kolem Klášterního hradiska přes Černovír na Lasce a dále do Hejčína. A na trase závodu jsou opět umístěné značky, které nás vyzývají, abychom do pátečního večera nezapomněli přeparkovat. Jinak si pro naše auto přijede odtahovka. Kompletní seznam uzavírek a taky omezení v olomoucké MHD. To všechno najdeme na webu report.cz. Tak hlavně šťastnou cestu a pevné nervy.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe, kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek 11. června a svátek má Bruno, takže dnes může slavit i zpěvák Bruno Mars, i když je to jen jeho pseudonym. Narozky má herec Petr Kostka, který pochází ze starého divadelního rodu, jehož kořeny sahají až do první poloviny 19. století. A narozeninové dárky dostává i seriálový Dr. House, herec Hugh Laurie.
2: Každou půl hodinu si měřte teplotu a berte léky, které vám dají.
3: Jsem obyčejný pacient?
2: Ne. Máte vlastní teploměr.
1: Ať vám držek a předepisuje jen samé dobré zprávy a u toho naše hity. Přeje vaše Moravské rádio i ve čtvrtek 11. června.
0: Metropole právě dnes.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
10: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
11: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
17: Veď predsahám, že sa radovať smiem.
16: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
18: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
16: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
0: Posloucháš?
19: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Na léto se opět rozezní hudební altán ve Smetanových sadech v Olomouci. Na desetletních nedělí jsou tu v plánu tradiční promenádní koncerty různých žánrů. První už tuto neděli, 14. června. Podrobnosti na webu promenadnikoncerty.olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Sledujeme situaci v okolí Přerova ohledně hluku v okolí estakády dálnice D1 u Dluhonic. Měření hluku z mostu ukázalo, že hodnoty nepřekračují zákonné limity. Ředitelství silnic a dálnic tak nesmí vkládat peníze do tišících úprav. A to i když rázový hluk z mostu estakády místní obyvatele dál obtěžuje. Ředitelství proto úzce spolupracuje s vedením města Přerova na řešení. A jak?
3: Ovšem, v tomto ohledu zase vychází velmi vstříc vedení Přerova, které nabídlo uhrazení nákladů technického opatření. Ředitelství silnic a dálnic a Přerov nyní hledají optimální smluvní a technické prostředky. Jedním z rychle použitelných opatření by mohl být například tzv. Sandwich z ocelových plechů a plyžových desek, účinně pohlcujících hluk a vibrace.
2: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl. Nová pohybová zábava v Lipníku. Na sídlišti Zahradní vzniká nové parkourové hřiště. Hotové bude v červenci a nabídne překážky a prolézačky pro začátečníky i pokročilé vyznavače parkouru a freerunningu. Revitalizace největšího sídliště v Zábřeze, sídliště Severovýchod, pokročila do druhé etapy. Obnova přinese do konce roku modernizované povrchy, upravená parkovací místa, nové veřejné osvětlení i výsadbu zeleně.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté se po 20 letech vracejí na mistrovství světa. V mexické Guadalajaře je čeká první utkání ve skupině A. Česko na úvod šampionátu vyzve Koreu. Bude to poprvé v soutěžním zápase. Výkop je v pátek ve 4 ráno našeho času.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, co říká dnešní pranostika, že o svatém Barnabáši bouřky prý často straší. Tak na Moravě se bouřky mohou vyskytnout opravdu jen ojediněle, jinak to budou celkem nevinné přehánky anebo slabý déšť. Navíc ta dnešní oblačnost je hodně proměnlivá a občas se ukazuje taky sluníčko. Pokud jde o teploty, tak dnes a zítra by to mělo být maximálně do 17. O víkendu, konkrétně v sobotu, očekáváme většinou polojasno a k tomu nejčastěji 18 až 22 stupňů.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Je tu naše blesková doprava. Policejní hlídku hlásíte na dálnici D35 na trase Mohelnice Olomouc na exitu Loštice, taky v Kroměříži na Hulínské anebo na D1 na exitu Hulín Západ. A pozor, přímo v Hulíně máme hlášenou nehodu na Záhlinické, je to ťukanec dvou osobáků. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině.
1: ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
2: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
9: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
13: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
15: Radio Metropole.
16: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema je ve vysílání. Ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských jmen, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 674 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli tebe.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
5: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
6: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
7: They work between the moral and the immoral. The black.
2: Čekat můžete opět napínavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku. In the gray. Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
8: Wow, Danny Wilson, you were great up there. Come with me.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
2: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
3: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
4: Nebojte se.
3: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden

0: pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
5: A my budeme tancovat, až do samého rána.
4: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
8: Metropole!
9: Posloucháš Radio Metropole.
8: Taneční rád.

0: krev!
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 14 hodin.
3: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
4: Máme tu pro vás další zprávy. Inspirace pro všechny, kteří si šperkují své zahrady, je tu. Tuto sobotu a neděli je v plánu také v Olomouci a okolí víkend otevřených zahrad. Otevřou se tu atraktivní místa plná zeleně a květin. Jejich mapu a program najdeme na webu víkendotevřenýchzahrad.cz. O větrných elektrárnách budou hlasovat obyvatelé Maletína na Mohelnicku. 28. června je tu v plánu referendum o stavbě dalších větrníků na území obce. Má odpovědět, zda se má obec bránit vzniku 3 nových větrníků. Obyvatelé Maletína na Mohelnicku budou odpovídat v referendu na 3 otázky týkající se změny územního plánu, podávání námitek v řízeních či pronájmu pozemků k provozu větrných elektráren. Celkově tedy budou řešit rozšiřování větrného parku. Ubývá dárců krve v Česku. Lidé tu mohou darovat krev od 18 do 65 let a málo lidí s darováním krve začíná a starší dárce nemocnice vyřazují kvůli věku. Na problém upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
5: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životodárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
4: Vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
2: Sport.
4: Závody silniční cyklistiky v Olomouckém kraji. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje 25. června v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku. A na kole ještě zůstaneme, ale v hale. O tomto víkendu můžeme sledovat velkou cenu Olomouce v Kolové. Mezinárodní turnaj s týmy z Česka, Německa, Maďarska a Rakouska začíná v sobotu v 10 hodin v sále Sportcentra na Nových Sadech.
2: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude. Víme, že teplotní maxima mají být dnes a v pátek zhruba jen do 17 stupňů. A k tomu na Moravě dál proměnlivá oblačnost. Místy se mohou objevit taky lokální přehánky, takže deštníky pro jistotu radši sebou. Pokud na víkend chystáte nějakou venkovní akci, tak sobota by měla být v pohodě, protože odpoledne čekáme většinou polojasno a teploty nejčastěji okolo 20.
7: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Dolní Novosadské a taky na Hodolanské u Čecháka. Hlídka je i na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se jde kolem Nemilan u té benzinky, anebo na D1 na exitu v Kroměříž východ. A nehoda se stále dořešuje na Prostějovsku v Protivanově na Boskovické. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině.
1: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Raní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Tohle je Radio Metr.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Tak si to představte, kapela Čechomor míří do Olomouce. Bude to letní pohodička pod čirým nebem na Paloučku u olomouckého Eska už 27. června. Další informace určitě najdeme na www.s-klub.cz. Taky připomínáme, že už tuto sobotu se běží olomoucký půlmaraton. Kvůli tomu nás čeká spousta uzavírek ve městě. Všechno přehledně najdeme na webu report.cz, včetně omezení v olomoucké MHD. A je tady nový Hanák a ten přináší aktuální informace o zákazu koupání v biokoridoru ve Vrbátkách na Prostějovsku, anebo taky nový program, který motivuje k restartu kariéry po mateřské. To a mnohem víc nabízí regionální týdeník Hanák, který vychází každý čtvrtek. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Nudné hudební apky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
2: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
3: Rádio Metropole.
4: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
5: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
7: Velkolepá

0: Leona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
2: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
3: Posloucháš? Rádio Metropole.

0: Fresh Radio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
1: Radio Metropole.
0: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Je to důlek vedle důlku. Tak vypadá nový asfaltový povrch autobusového nádraží na Tržnici v Olomouci. Místo prochází rekonstrukcí a jak píše deník, město již nový povrch plný nerovností řeší se zhotovitelem. Jednají o nápravě. V podchodech se na kole nejezdí. Olomoucká radnice nechala u vybraných podchodů instalovat velké nápisy vyzývající cyklisty a uživatele koloběžek, aby před vstupem do těchto podzemních průchodů sesedli a dál pokračovali pěšky. Město tak reagovalo na četné podněty obyvatel, kteří si stěžovali na rychlou jízdu cyklistů a koloběžkářů v podchodech. Vedení radnice to oznámilo na sociálních sítích. Jak by mohla vypadat budoucnost lokality místního nádraží v Prostějově? Město zve na veřejnou diskuzi na toto téma. Koná se dnes od 16 hodin na dopravním hřišti. Návrhy na proměnu představí školáci a vysokoškoláci. Prezentaci nápadů budou mít žáci ze základní školy Edvarda Valenty a budoucí architekti z brněnského VUT. Město dále představí výsledky participativních aktivit a výstupů připravovaných v rámci projektu Urpakt.
1: Sport.
3: České tenistky už mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V poháru ženských reprezentací vyzvou ve čtvrtfinálovém utkání Velkou Británii. Rozhodl o tom los v Šenčenu, kde se finálový turnaj v září uskuteční.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
5: Víme, jak bude. Dneska i zítra maximálně 17 stupňů a k tomu na střídačku sluníčko a přehánky. Výhledově v sobotu by měla být taky proměnlivá oblačnost. Opravdu jen ojediněle čekáme bouřky. Jinak během víkendu má postupně mraků ubývat a teploty už se přehoupnou přes 20. Místy se dostanou na 22 stupňů. A zatím to vypadá tak, že v dalším týdnu, příští čtvrtek a pátek, už zase bude letních 25 až 27.
0: Radio Metropole za volantem.
5: Je tady naše blesková odpolední doprava. Nehodu máme hlášenou v Olomouci v Hejčíně u rezortu Krásná Morava. Taky nám hlásíte policejní hlídku v Bedihošti, na Prostějovské a nebo v Protivanově. Tady prý číhají kousek od hřbitova. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, je tady tvoje Rádio Metropole a já ti teď nesu pár zajímavých mobilních aplikací, které se aktuálně dostaly do našeho výběru a rozhodně stojí za stažení, pokud chceš mít v mobilu i něco navíc než jen klasické sociální sítě a zprávy. První je Mushroom Identify AI Guide, což jak název napovídá, je apka na rozpoznávání hub podle fotky. Stačí vyfotit houbu v lese a aplikace ti během chvilky nabídne pravděpodobný druh, doplní popis a základní info o výskytu. Je to spíš pomocník pro orientaci v přírodě, ne náhrada odborníka, bacha na to, ale na rychlou kontrolu v terénu se hodí. Druhá apka je Xodo PDF Reader and Editor, což je hodně praktický nástroj na práci s PDF soubory, umí nejen čtyři

0: A třetí tip je I Love PDF, která jde ještě víc do produktivity. Tady můžeš PDF soubory slučovat, rozdělovat, komprimovat nebo převádět do jiných formátů. A to se moc hodí. Je to jednoduché, rychlé a všechno zvládneš přímo v telefonu bez nutnosti počítače. Tyhle tři apky se dostaly do našeho aktuálního výběru, protože kombinují praktické využití a jednoduché ovládání. Takže ať už si v lese, ve škole nebo řešíš dokumenty na cestách, každá z nich ti může ušetřit čas i starosti. Ale teď už zpátky k hudbě. Posíláme ti víc muziky, víc energie.
1: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
4: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Tohle je

0: Radio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
2: Dneska padla.
3: Ha ha ha ha ha.

Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Pozvánky do kina, za čeperky a také za fotbalem. Pro vás právě teď olomoucké premiér Cinemas promítá hororovou parodii Scary Movie a nebo také životopis Michael. To je samozřejmě o Michaelu Jacksonovi. A zveme také na nové sci-fi Den odhalení Stevena Spielberga. To dneska kromě Olomouce uvidíme také v Prostějově nebo v kině v Přerově a také v Šumperku. Pokud ještě nemáte pro své děti plán teď na sobotu 13. června, zajít můžeme do Zábřehu. Tady bude notování Zábřehem. Budou čiperkové divadlo, tancování a také hry u zámku a na Masarykově náměstí v sobotu od 15 do 20 hodin. To je tedy sobotní notování Zábřehem. A taky nás čeká fotbalová sobota v areálu FK Slavonín, se koná klubový den v Olomouci. Budou aktivity pro děti, hasiči, střelnice, také parádní fotbálek. Utkání legend tady začne v 15 hodin.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
7: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Na léto se opět rozezní hudební altán ve Smetanových sadech v Olomouci. Na desetletních nedělí jsou tu v plánu tradiční promenádní koncerty různých žánrů. První už tuto neděli, 14. června. Podrobnosti na webu promenadnikoncerty.olomouc.eu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Sledujeme situaci v okolí Přerova ohledně hluku v okolí estakády dálnice D1 u Dluhonic. Měření hluku z mostu ukázalo, že hodnoty nepřekračují zákonné limity. Ředitelství silnic a dálnic tak nesmí vkládat peníze do tišících úprav. A to i když rázový hluk z mostu estakády místní obyvatele dál obtěžuje. Ředitelství proto úzce spolupracuje s vedením města Přerova na řešení. A jak?
4: Ovšem, v tomto ohledu zase vychází velmi vstříc vedení Přerova, které nabídlo uhrazení nákladů technického opatření. Ředitelství silnic a dálnic a Přerov nyní hledají optimální smluvní a technické prostředky. Jedním z rychle použitelných opatření by mohl být například tzv. Sandwich z ocelových plechů a plyžových desek, účinně pohlcujících hluk a vibrace.
3: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl. Nová pohybová zábava v Lipníku. Na sídlišti Zahradní vzniká nové parkourové hřiště. Hotové bude v červenci a nabídne překážky a prolézačky pro začátečníky i pokročilé vyznavače parkouru a freerunningu. Revitalizace největšího sídliště v Zábřeze, sídliště Severovýchod, pokročila do druhé etapy. Obnova přinese do konce roku modernizované povrchy, upravená parkovací místa, nové veřejné osvětlení i výsadbu zeleně.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté se po 20 letech vracejí na mistrovství světa. V mexické Guadalajaře je čeká první utkání ve skupině A. Česko na úvod šampionátu vyzve Koreu. Bude to poprvé v soutěžním zápase. Výkop je v pátek ve 4 ráno našeho času.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Tak čekáme přeháňky, ale místy také polojasno až oblačno. Odpolední teploty vystoupí na 18 stupňů Celsia. Sobota nabídne podobné počasí, jen o trochu tepleji, až 22 stupňů Celsia. Ve Skandinávii čekají na stejné dny teploty jen kolem 10 stupňů. Zatímco ve Středomoří bude místy přes 30. Haná tak zůstane přesně uprostřed mezi chladným severem a horkým jihem Evropy.
0: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Olomouci, pozor na nehodu, a to na cestě z Hejčína na Černovýr. Bouralo se také v Moravské Třebové, a to na cestě na Hřebeč. Tak tady taky nohu z plynu. Pozor si musíme dát i na policejní hlídky. Jedna na vás číhá mezi obcemi Šarovy a Bohuslavice u Zlína, další je na D48 na trase Bělotín Frýdek Místek na exitu Bělotín. Pozor si musíme dát i ve Svitavách v ulici Poličská.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold už

0: www.hrad.cc.eu.
1: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: sobotu 13. června ožijí Smetanovy sady v Prostějově akcí s názvem Prostě piknik komunitní snídaně. Od 9 do 12 hodin se prostor kolem altánu u hradeb promění v místo sousedských setkání, dobrého jídla, hudby a pohodové atmosféry. Primátora města Prostějova Františka Jury se ptáme, co si pod pojmem komunitní snídaně mohou lidé představit.
1: Je to vlastně velmi jednoduché. Přijdete do parku, vezmete si deku, sednete si s rodinou nebo s přáteli, dáte si něco dobrého a strávíte příjemné odpoledne mezi ostatními lidmi. Někdo si může přinést vlastní snídaní, někdo si dá něco od partnerů akce a někdo také může přijít jenom posedět a užít si skvělou atmosféru. Důležité je, aby se lidé cítili dobře a aby si prostě mohli užít trochu jinak než obvykle. Tak si přijďte prosím všichni užít společně první komunitní snídaní v Prostějově. Všechny vás zveme.
0: Říká primátor města Prostějov František Jura. Děkujeme. Více na webu Prostějov.eu.
2: Jsme Rádio Metropole a držíme ti ten nejlepší spot v první řadě. Vyprodané megastadiony, brutální emoce a fotbal, který má od první vteřiny neskutečný drive. Hoď za hlavu nudné tabulky a suché statistiky. Poslouchej ty největší bizáry, pikantnosti ze zákulisí a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
3: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
4: Jsme vaše fotbalové rádio. Jaký zvuk se bude zítra brzy ráno ozývat u zápasu Česko versus Jižní Korea? Pravděpodobně tento. Jak neusnout, sledovat, jak fandit a nebýt potom celý den rozlámaní, nám poradí lékař Tomáš Kaštovský. Tomáši.
5: O poločase místo kávy a energetických nápojů sáhněte po dvou kivy. Dodají vám přírodní energii i vitamin C a na rozdíl od kofeinu vám nenaruší spánek. Také podpoří tvorbu melatoninu, takže po zápase lépe usnete. Vím, že odolat živému zápasu České je těžké, také budu zhůru. A pokud je zápas ve 4 hodiny ráno, jako Česko s Koreou, a vy si chcete po zápase před prací ještě odpočinout, nařiďte si budík na 20 nebo 90 minut. Tyto časy jsou nejefektivnější. Cokoliv mezi tím vás probudí v hluboké spánkové fázi a vy budete celý den unavení.
4: Říká doktor Tomáš Kaštovský na svých sociálních sítích a dnes vysílá taky u nás. Česko-Korea zítra ve 4 ráno. A kdybyste to náhodou přeci jenom zaspali, buďte bez obav. Dáme vědět, jak to dopadlo.
3: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
6: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
7: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
8: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
9: Nebojte se.
8: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
10: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
11: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
14: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo

0: Michalková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
2: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa že sa radovať smiem.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
8: Rádio Metropole.
9: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další zprávy. V Olomouci tramvají až do Chválkovic. Sen o prodloužení trati se rozplynul. V posledních měsících řeší olomoucká veřejnost spíše téma modernizace stávajícího úseku. Zastupitelé schválili zpracování studie, která prověří možnosti dalšího fungování tratě. Město porovná náklady na její rekonstrukci i případné nahrazení autobusovou dopravou. O větrných elektrárnách budou hlasovat obyvatelé Maletína na Mohelnicku. 28. června je tu v plánu referendum o stavbě dalších větrníků na území obce. Má odpovědět, zda se má obec bránit vzniku tří nových větrníků. Obyvatelé Maletína na Mohelnicku budou odpovídat v referendu na tři otázky týkající se změny územního plánu, podávání námitek v řízeních či pronájmu pozemků k provozu větrných elektráren. Celkově tedy budou řešit rozšiřování větrného parku. Ubývá dárců krve v Česku. Lidé tu mohou darovat krev od 18 do 65 let a málo lidí s darováním krve začíná a starší dárce nemocnice vyřazují kvůli věku. Na problém upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
3: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životodárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
2: Vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
0: Sport.
2: Závody silniční cyklistiky v Olomouckém kraji. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje 25. června v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku. A na kole ještě zůstaneme, ale v hale. O tomto víkendu můžeme sledovat velkou cenu Olomouce v Kolové. Mezinárodní turnaj s týmy z Česka, Německa, Maďarska a Rakouska začíná v sobotu v 10 hodin v sále Sport Centra na Nových Sadech.
0: Radio Metropole, co na sebe.
4: Čtvrteční odpoledne přináší nahanou proměnlivou oblačnost, místy se přidají přeháňky a výjimečně i bouřka. K večeru budou srážky postupně slábnout a ustávat. Teploty se dnes dostanou maximálně na 19 stupňů. V pátek nás čeká více slunce, ráno bude jasno, během dne začne přibývat krupovitá oblačnost a odpoledne se od západu postupně zatáhne. Nejvyšší teploty zůstanou mezi 16 a 19 stupni. A pozor, v podhorských oblastech Jesení jsou po deštích z posledních dnů velmi dobré podmínky pro růst hub.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Pětiminutovým zdržením počítejte v Olomouci na třídě kosmonautů ve směru do centra, anebo také na Brněnské ve směru do centra. Stále ještě dořešujeme nehodu v Moravské Třebové, tady se bouralo na cestě na obec Hřebeč. Tak pozor, na D1 na trase Přerov-Ostrava před exitem hranice číhá policejní hlídka, policie je také na D46 na trase Vyškov-Olomouc na exitu Vyškov a nebo na D1 na trase Vyškov-Hříkovice na exitu Vyškov Západ.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky.

0: Parko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
1: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
2: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe, kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Tohle je Radio Metro.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek 11. června a svátek má Bruno, takže dnes může slavit i zpěvák Bruno Mars, i když je to jen jeho pseudonym. Narozky má herec Petr Kostka, který pochází ze starého divadelního rodu, jehož kořeny sahají až do první poloviny 19. století. A narozeninové dárky dostává i seriálový Dr. House, herec Hugh Laurie.
2: Každou půl hodinu si měřte teplotu a berte léky, které vám dají.
3: Jsem obyčejný pacient?
2: Ne. Máte vlastní teploměr.
1: Ať vám držek předepisuje jen samé dobré zprávy a u toho naše hity. Přeje vaše Moravské rádio i ve čtvrtek 11. června.
0: Metropole právě dnes.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
9: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
11: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
12: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
13: Radio Metropole.
14: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Bezpečnější cesta na nákup přes Volkrovu ulici. Lidé tu na nákupy často přebíhají vytíženou silnici s tramvajovou tratí. Píše o tom report CZ. Město plánuje nový přechod pro chodce přes cestu přímo před místním supermarketem. Ke zvýšení bezpečnosti chodců.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Velké sportoviště v Litovli. Město dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun. Otevře se 4. září a veřejnosti začne sloužit o 2 dny později. Stavba haly začala loni v dubnu. Město projekt financuje pomocí Národní sportovní agentury. Až 6 let vězení hrozí třem mužům, kteří loni na začátku listopadu ukradli kabeláž na železničním koridoru v Lipníku. Šlo o kabely pro obsluhu návěstidel a výhybek. Muži způsobili 20-hodinový kolaps a škodu asi za 2,25 milionu korun. Ve čtvrtek stanuli u soudu, rozsudek ale ještě nepadl, kvůli nepřítomnosti důležitého svědka se proces odročil na 2. července. Trojice mužů se k činu před Přerovským soudem přiznala. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky Rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
2: Sport.
3: České tenistky už mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V poháru ženských reprezentací vyzvou ve čtvrtfinálovém utkání Velkou Británii. Rozhodl o tom los v Šenčenu, kde se finálový turnaj v září uskuteční.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Venku máme proměnlivé červnové počasí, během odpoledne čekáme převážně velkou oblačnost a místy přeháňky. Výjimečně se může objevit i bouřka. Měříme kolem 17 stupňů a večer bude srážek postupně ubývat. Pátek nabídne slunečnější začátek dne, během odpoledne ale začne od západu přibývat oblačnost a v noci na sobotu se vrátí přeháňky. Teploty zůstanou podobné jako dnes. Zajímavostí je, že aktivita klíšťat zůstává po deštivém období vysoká. Takže při pobytu v přírodě je dobré myslet na repelent.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Olomouci pozor, v centru na třídě Svobody, tady se stále pracuje na silnici. Opatrně také na D1 na trase Přerov Ostrava, na exitu hranice, tady na vás číhá policejní hlídka. Na D46 na trase Vyškov Olomouc na exitu Vyškov Východ vám také můžou dát pokutu. A podle předpisu jezdíme raději i v obci Napajedla v ulici Nádražní.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky,

0: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
1: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
5: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
12: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
15: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
16: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
15: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
16: Co si vezmu na sebe?
15: Zalando.
17: Tohle je
18: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema je ve vysílání. Ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských men, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 670 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli ten.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
5: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
6: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
7: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
2: Čekat můžete opět na pinavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku.
7: In the gray.
2: Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
8: Wow, Danny Wilson, you were great up there. Come with me. I could tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.
10: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
11: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
12: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
10: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
11: No, to určitě.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
14: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
15: Nebojte se.
14: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
16: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
9: A my budeme tancovat, až do samého rána.
8: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
10: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Radio Metropole. Co na sebe.
2: Tak čekáme přeháňky, ale místy také polojasno až oblačno. Odpolední teploty vystoupí na 18 stupňů Celsia. Sobota nabídne podobné počasí, jen o trochu teplej, až 22 stupňů Celsia. Ve Skandinávii čekají na stejné dny teploty jen kolem 10 stupňů, zatímco ve Středomoří bude místy přes 30. Haná tak zůstane přesně uprostřed mezi chladným severem a horkým jihem Evropy.
0: Víc energie. Víc.

0: Rádio Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metropole.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: 20 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
1: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Tohle je
6: Radio

0: Pride. Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Tak si to představte, kapela Čechomor míří do Olomouce. Bude to letní pohodička pod čirým nebem na Paloučku u olomouckého SK už 27. června. Další informace určitě najdeme na www.s-klub.cz. Taky připomínáme, že už tuto sobotu se běží olomoucký půlmaraton. Kvůli tomu nás čeká spousta uzavírek ve městě. Všechno přehledně najdeme na webu report.cz, včetně omezení v olomoucké MHD. A je tady nový Hanák a ten přináší aktuální informace o zákazu koupání v biokoridoru ve Vrbátkách na Prostějovsku, anebo taky nový program, který motivuje k restartu kariéry po mateřské. To a mnohem víc nabízí regionální týdeník Hanák, který vychází každý čtvrtek. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.

0: přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa viem, že sa radovať smiem.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
8: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, je tady tvoje Rádio Metropole a já ti teď nesu pár zajímavých mobilních aplikací, které se aktuálně dostaly do našeho výběru a rozhodně stojí za stažení, pokud chceš mít v mobilu i něco navíc než jen klasické sociální sítě a zprávy. První je Mushroom Identify AI Guide, což jak název napovídá, je apka na rozpoznávání hub podle fotky. Stačí vyfotit houbu v lese a aplikace ti během chvilky nabídne pravděpodobný druh, doplní popis a základní info o výskytu. Je to spíš pomocník pro orientaci v přírodě, ne náhrada odborníka, bacha na to, ale na rychlou kontrolu v terénu se hodí. Druhá apka je Xodo PDF Reader and Editor, což je hodně praktický nástroj na práci s PDF soubory, umí nejen čtení

0: A třetí tip je I Love PDF, která jde ještě víc do produktivity. Tady můžeš PDF soubory slučovat, rozdělovat, komprimovat nebo převádět do jiných formátů. A to se moc hodí. Je to jednoduché, rychlé a všechno zvládneš přímo v telefonu bez nutnosti počítače. Tyhle tři apky se dostaly do našeho aktuálního výběru, protože kombinují praktické využití a jednoduché ovládání. Takže ať už si v lese, ve škole nebo řešíš dokumenty na cestách, každá z nich ti může ušetřit čas i starosti. Ale teď už zpátky k hudbě. Posíláme ti víc muziky, víc energie.
1: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.
2: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
4: Radio Metropole.
5: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema je ve vysílání. Ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských jmen, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 674 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli tebe.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
5: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
6: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
7: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
2: Čekat můžete opět napínavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku.
7: In the gray.
2: Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
8: Wow, Danny Wilson, you were great up there. Come with me. I could tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Bezpečnější cesta na nákup přes Volkrovu ulici. Lidé tu na nákupy často přebíhají vytíženou silnici s tramvajovou tratí. Píše o tom report.cz. Město plánuje nový přechod pro chodce přes cestu přímo před místním supermarketem. Ke zvýšení bezpečnosti chodců.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Velké sportoviště v Litovli. Město dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun. Otevře se 4. září a veřejnosti začne sloužit o 2 dny později. Stavba haly začala loni v dubnu. Město projekt financuje pomocí Národní sportovní agentury. Až 6 let vězení hrozí třem mužům, kteří loni na začátku listopadu ukradli kabeláž na železničním koridoru v Lipníku. Šlo o kabely pro obsluhu návěstidel a výhybek. Muži způsobili 20-hodinový kolaps a škodu asi za 2,25 milionu korun. Ve čtvrtek stanuli u soudu, rozsudek ale ještě nepadl, kvůli nepřítomnosti důležitého svědka se proces odročil na 2. července. Trojice mužů se k činu před Přerovským soudem přiznala. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky Rejnuků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
1: Sport.
2: České tenistky už mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V poháru ženských reprezentací vyzvou ve čtvrtfinálovém utkání Velkou Británii. Rozhodl o tom los v Šenčenu, kde se finálový turnaj v září uskuteční.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Tak čekáme přeháňky, ale místy také polojasno až oblačno. Odpolední teploty vystoupí na 18 stupňů Celsia. Sobota nabídne podobné počasí, jen o trochu tepleji, až 22 stupňů Celsia. Ve Skandinávii čekají na stejné dny teploty jen kolem 10 stupňů. Zatímco ve Středomoří bude místy přes 30. Haná tak zůstane přesně uprostřed mezi chladným severem a horkým jihem Evropy.
1: Víc energie.
0: Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.